A rano záhy docpěje na si, že dovolují postro z egyptovské. S obrazami, když ve mně osobince tež zase řečbu, sa dovolom vůbuduje. No hej, butorne džak za postro a postrovo ročo do egyptovského Marsa Alam dajče si být tam lubič a derje hič. Ale znamenča od temperatury sem, dženca zcova tak daleko preč od egyptovské nebudeme, anč do 30 stopňu živé slibro dženca stupa a k tomu věle Słońca tu iż liczy, co jeszcze raz pokaza, a co chodzi o kliczu, słyszymy nie tylko Alvaro Solera. Bydlek nasz jeszcze.

0: nastajo cirkone, jo ta tora 10 zvyši kilometrov bo, a smo tako planovali nekak se 100 kilometrami na dnju, ale musimo kuskokša boli, dokaž jo bile jara dere fungovalo, a to smo pon na dnju tak nekak mes 125 hači to 20 kilometrov na dnju, ali a smo dževeč dnjah pon bilka pula boli.
1: Hej Marius Adam, bier se po takim skolesom do Chorvatskeje dojev, tani bichu skerje tu ve Vužice športuje aktivni, napríklad Adrian Mička. Jo osobinske užadanie leca v lieču, kujžde džen 1 kilometr viac bežeč a to tak duo, kajž umše džarži. Tutun zamier bier se staju a k tomu je se spytal, za kujžde džen znemenča jednu osobu přidatne zdobyč.
2: Mi je extrém veľa vesela činu, ja som na konci 21 dnů. Skoro kůže, že je nikdo podle. 20 dnů, když se měl časov hodinu nikdo namakáč, přetaz se jaké špajně, že 20 hodin nemůžu na večer, 10-12, nebo tak, když jsem pan běl, no. Takže by to nejrenčí, by jen fakt vidět, a se jen s tím ty lidi ponovil, a ječ, ej, močinu má sobou sport, a mu sobou běhamo, což když jsem se tak očekal, od jednotlivců, když se pan tyto soboty na 20 km běhali, to by za mě jen fakt největší úsledek, dobit aj ty celé věcky, no. A s tím jenom jednu fajn zrumadnost stvořil, když jsem se na ty za příhodné dny Jaguana může užít.
1: Hej, a tak je Adrian Mička byl 21 dní na koncu dohromady 231 km jogoval. Silný úkon na kůž dopad. Ač na kolesu, pěší, abo samotýž na pfachtaku, sám se modostní bych u tutem něču, tyž při horcoch temperaturách športově jara aktivní. Zadkulario, co so rámiku čerošo vusevania modostných oprašeli, kak su svoje lečo přetrali, a što bych u osobinské highlighty. A s účinným highlightom, že tu netko dále. Čo, což nám zaspíva? Rapaki, že več menšino do napošestčích je. Srbský rozvoz, Katka a Matej, přijetaj vám dobrý štort do vútora.

0: Hier nach Busch, heißt Schich.
1: Serbski Rozwus. Pojeste. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Krajna droha S106 Schmiers Mirkovo Magameni muže so přichodnýma letomaj s penezami ze Sakského Fonga ponovič. Niečo 600 000 euro kraj za sanirovanie zaplanuje, sdielí Sakské ministerstvo za infrastruktúru na naprašovanie serbského rozvoza. Cokonie so budovským okresu 5 budžetvarských projektov zaušo doromady 5,5 miliónu euro ze Sakského Fonga zapfači. Tak má so tiež krajná droha S108, mies Vázom a Bivým Gomcom za niečo 1,75 miliónu euro ponovič. Penese ze Sakského Fonga pšindu z vosebitoho honca z jaska za infrastruktúru a klimovú neutralitu. Mirko Domaška chce zástojnstvo viesnenosti Nebelčic přeuzač, jeli dostane tiež v druhým kole voľbu viesnenosti 27. septembra většinu. To serbskému rozvozu na naprašovanie z Džili. Jeničký oficiálny kandidát, Tomáš Klár z Mimočic, by nedželu nímale 42% vosudu cpil. Domaška pak 6,48, hač rúnež bychu volerio jeho hakle přidatne na listinu napísali. Vúsledk bú čera na posedženiu voľbného vúbjaka pančicach v obkročene a je s tým doskončne. Porno prinemu kovu, džiž nichtu absolútnu väčšinu nedocpie, dosaha druhým kole jednora väčšina. Tiež Tomáš Klár znova nastupí. Točenie Nôslicach je svoju cíľovú vúbokosť 200,5 metrach docpivo. Nietko dopiso točenská džera zavisčič a se zaismiskými instrumentami vôtovač, reka z projektového mústva Technické univerzity Dresdžany. S tým má so zemia spode Vúžice přepytovač, hač so Einsteinový teleskop hodí. Je to 7. točenie Horní Vúžice. Dvie ďalšie máte hač do konca leta sledovač. Že dokvádne to zamoviči rúne votvosuja. Kletu konc leta so dre potom rozsúči, hač pšinža Einsteinový teleskop do Vúžice. Pěč započatkarjů vopčili se od čerovšeho na druhým 4-dňovským intenzívnym kurzu serbštiny krabatovým novým vůdvorju ve Vulkých Čarach. Pod měnom Kickstart serbština je to poskytk Zári, syče za serbskou řeč a regionálnu identitu. Vopčenice může si hač do čtvrtka přelad stvorič vo nejvážnějších slovách a obrotách, v úrekovaniu serbštiny a základách jej gramatiky. Nimo toho dostávajú dolady do serbskej kultúry a vúžijských staviznov. Kurzistča pšinu z Číska, Lubochova, Malého Žižina, Vútov a Budešina. Domovina organizuje leca dohromady jednače názemských koncertov Hornej, Delnej a Zriečnej Vúžice. Pre nej budete nedželu 20. septembra. Dječaca rejovanská skupina Britnia, Milena Vočerec a Matej Gisvok vústupia Salovia a kôr Lipa s Lepom. Vospět kooperuje domovina s lokálnymi tovarstvami, ktoré šmierstrujem rumnosť přijotuja, zástupné listčiky předávaja a bosovo zastaranie staraja. Založba za serbský ľud riad koncertov spichuje. Tiež klitu cíča s riadom názemských koncertov pokročovač. Zajmované skupiny a tovarstva môža so za to netko hižo pola domoviny přizivič. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmieme to, što svunca a jenož nekotrem ručele vostane sucho a to při 29 do 31 stopňach. To sú najvyššie temperatúry, kotrož nás dženca očakuje. Júce potom zmieme votrania sem nekotrem ručele, ale především svunco. V biehu dňa pak sa silnejšo pomručí a očakuje nás tiež švíle. Jasne tiež júce vokvodní na 19 do 24 stopňa maximálne.
0: Na pučach je šo svobodné naše končinie, při pučach neste ja tiež žane byskače dotal, jeli pak sa tobie urania zmini vypisče. Přizvečte so rade pola naju, pak telefonisce, abo napísajte na maj povesť, što je přes četovú funkciu v app MDR Serbia. Havak přejmuj vám dobrú jizbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Peč menšinu, po napočajesčích, dále je Zdani Ilu Hazec.

kaj slubjenje, slubjene mam nitko. Niko tre pokive za vas, započejo dženca, to od mene som přišel na rečno hodžino vobedlerského policista, knieza Kobora. V času od 4 do 6 víta, abo očakuje vás v domě Zahranického zvazka Pančicach Kukobie, tam mili so v stvi 212 přizivíč. Juce do podňa na po 12 predstaví sa na veľké žoli Dživadva náhodže tu budešine sámske džičace Dživadvo princesna Džamila a to poslední kroč, tu išieli nejšče ho ešte videli a nohceče ju skomžič mače Juce do podňa na po 12 poslednú možnosť sebi obladač. Štvrt potom víta zasa sámska kuchňa za svojby Varia abo pekutun kroč svodne kvoščenky s nazemskými vodami. Vod poponia štojoch do večera šestčich dvorničču inkluzie Radvoriu. To runia štvort, kde budeským kamientnym domie vo prašenie čeho dla miła sa naša demokratia škitač. Sosčom je Štefan J. Kramo, to je prezident Durinského ústavu škita. Započátk bude večer 7 v galerii Kamentného domu. A to hunia štvrtok večer štartuje nová užická filharmonia do novej koncertovej sezóny a svedčí pri tom rovnočasne svoje 30-letné obstače. Na programie stoja tvorby Richarda Straussa, Antonína Dvoržáka a Beethovena. Započne sa štvrt kvečer na po 8. Nemsko-sámským ľudovým dživadle Budešinie. Bude to premiéra. Tak ďaleko po takým nekotre pokyve za dženca, júce a zajúcejším. Cibitlky našišť, nitko je dále džetu sámskému rozvozu s Arianu Grande.

0: seda mienčinou pošesčich a netko venujeme so vulkoprojekty. Važne pri takých vulkoprojektach je, za ľudži namiestnie ze šeho spočátka sobu ozmieš. To sú napríklad pola astrocentuma zrozumili. A so tu iš od prenieho točenia koniecach pred tujšto letami o to starali, zo sú pravidlne vonka na usach ve Vúžice. A po tutom príkladže chce sa tiež projektová skupina Drežanskeje technickeje univerzite mieč, ktorá žunie požadanie Sakskeje vo Einsteinu teleskop přijotuje. Tak chceža so kunc mesaca na mieste mižo tradicionálnym grilovaniu astrocentruma v koniecach sobu obdelič. A vážne im tež je, so ľudži ve viacoch rečach informuja. Praji Jan Vinča od projektovej skupiny.
1: A potom informujeme tež na, napríklad na našej web stronie, když jsme tež do serbštiny převožili, když může jen přeco aktuální informace o stavě čítač.
0: To pak jako při posluchavě a při posluchavky serbského rozhlasa netrebače. Aktuální stav Einsteinova teleskopa vám nedom představíme, nedom zoniče více.

0: V Zorjelcu, mjestem Astrocentrum Užica, mjesec a bole rostče a podzemski labor v užimskim graniče so pilnje planuje. Tola za še z počatka je so tež v možnem podzemskim Einsteinovom teleskopje v Užicu rečalo, s kotrem šmoli so gravitacijske žome mirič. Hač mo tajki v oprođe v Užici nastač, to so dale přepytuje. Tola nic od Astrocentruma, ale od Drežanske technické univerzite. Zato tuta mjezrujem runje Novoslicach toči, kajš je Mirčin Vienk od Jana Vinčezonju.
1: V Novoslicach je džera nitko točena, a nitko runje šitke mirenske nastroje zasadžime, kiš my trebame.
2: Praji Jan Vinča o Technické univerzite Drežďanach. Vun je džel projektoveje skupine univerzite, kotraž za studiju přepytuje, hač hodži so Einsteinovy teleskop v Užice tvarič. Vúrostva je skupina zmustva za astrocentrumom. Tak je profesor Christian Stegmann, když by nimo profesora Günthera Hasingera doho dalše zjavne obličo astrocentruma, nitko na Technické univerzite zamovite za teleskop. Skupina univerzite dživadre organizatorisce neotvisne od astrocentruma DZA, ale vězo se mě se bu pomaja, tak Jan Vinča.
1: To je tak, že je DZA samostatná institucia, je neotvisná od Theo Drežďany, ale wieso je DZA tođenja činili, kiš su tež užitne za Einsteinovy teleskop, za naš tým, a přesto je to jasne, so džilime naše date.
2: Drežďanska univerzita pak neužíva jenž date astrocentruma, ale stará so miestem o šietajke točenske džíry, tež o cíle pri ňu koniecach. Sedom žnovopospodária, dvie maty hišče sledovač. Zdobo maja so dalše přepytovania na povrchu převešť, povieda Jan Vinča.
1: Jeden netreba žan strach meč od tutých mireňu, jeden ničo pytnič nebuče. Jenojš vopravče auta abo mirenske nastroje, kiš sú niče vidžeč, ale hevak ničo.
2: Ze všech tutých dátov má potom na nové leto cidimenzionálny model užijskej zemie nastač. Tun má byť zakvát za zromadné požadanie ze Sardinijskej, z kotrých sú so Juliu na kooperáciu za to dojednali.
1: My favorizujeme nitko koncept dveju detektorov, to reka jeden detektor v Užice a jeden na Sardinijskej. A

0: Ja sem Ludk Tito, eksperta za vorakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj.
1: Huj, što tu bonži? Tajke o bruka z cova ne znaju. Mame nového sobu v obydlerja v lesu?
2: Nie, klinčika jež zazvobjene inzekt. Znano ma tu nichtu špatnú náladu, kič bujtaj. Džeržu so radšo za rybom kruče.
0: Hej, to je žádný rytmus. Snano bruč krejuje. Chcú jeho vidieť.
3: Ber so na kič bukito. Snano, je to zase nekajka mašinka čvojeku.
0: Ladaj ta jole. Mały čorný kaščík, abo dobiu rulka prajč. Malute małe džirky.
2: Snano je mała klitka jastvo. A ním sedí dobavé brúčk, kýž spieva.
0: Haj, on spieva? O, pojítaj, Ludkaj, rejovač! La, la, la, la, la, la, la, la, la.
2: Mám strach. Što je li chcena ze svojí húčbu zakúzvač a na koncu sedíme sami v klitce.
3: O, tak nešto, ja ešte ženie videl nesem. Je li je tam vopravde štú zamknené? Dobíme jemu pomáč.
0: Haj, Juro ma pravie, spýtam Kaščík Vočinič. O, tu staj kneflej.
2: Nedbavu dňaka, stvočíš še raz, to tlave v ušach bolí.
3: Snano, z nami reči, kde s ním přečelne vopkáďame.
0: Huhu, kukuk, my to sme, Ludky, Mato, Juro a Kito.
3: Von nás cíla nesmíši, von dále píska.
2: Da tola žaden boj raus v klitce nesedí. Rúne chcúch jemu trávičku přes dírku sunúť.
3: Da je to tola tajka mašinka čvojeku, ktoráž celé voca modžíva.
2: Ale za koho? Za čvojeku? Abo za nás?
0: Na kúžde pát žodná kista.
3: O ne, reje sú nimo, herce sú dopiskali. Tam nechtu dže, spiešne skováč. Najskýre si nechtu po boxu přinže.
0: Škoda, ja ešte by rade kvílu dále rejoval.
2: To dobíme em sami fifolič. Hajdi, hajda, buďte kera muša bez voce rečaka.
4: Wir sind ja drei Ludki, Sami, Fifa, Litsch, in der ich bin, ich hab's gehört, was ran. Stremienchen, dann aber seid mich.

0: Polícia z G.
1: 43-letni je nedželu vopajeny po autodrozu 4 smaliu. Vodža Audia bie ze Zorelca do smiera na Drežďany po puču. Vun všeščany kytro spiešne jacere jezdži dva a to po núzovej čare po takým cíle napravo. Jako by odvlečenské jezdži dvo před ním po puču, dunže nimale k nezbožu. Sovak všeščenie z neče 100,5 km/h znova přes čaru cíle napravo a jedže tak nimo odvlečaka. Spozna pak potom runie ešte pravom vokomiku defektné jezdži dvo, kotož rune tam na tutej núzovej čárie před ním steješe a silne odpozdži. A to tak zo vobruče dymiachu. Přijúšem jedoše dále, přesčane dalše 4 razy přes čaru, kotraž je za núzové patmyslena, a to z hač do 170 km/h. Polícia jezbu zakonči, zvěstčichu zastieše 43-letne vobvinované pod vlivom konopie. Jezbu dovolnosť jemu vězo záchu a vun zmije so voroženia nádrožného vobkadla dla Zamovič. Polícia pýta netko za dalšími svědkami, kotrož sú situáciu nedželu na 4 vobkeč bovali, môže či to kúždým policajským zahradništu přizivič. 46-letný vodža motorského je so nedželu popodňu na Ferdinanda von Schillovi ve Vojerecach bovalil. Vun vi tam ze svojej Harley Davidson popuču, jako nádobo 10-letný džičo, mi je s parkovacimi jezdžidvami nádrov bežoše. Motorist rekne, zo je hulca, kýž za svojim bulom bežoše, hakle jara pozdže vidžal a toho dla silne zabrzdiu. Přesto ze svojej mašinu padne. Vun bol lohce zranene a přinže do korunie. Vecna škoda 10 000 €.

že več menšino do 7 poladami ešte raz, abo znova na pokyvy započeho dženca, od mi vás som prišiel na riečná hodžina vobedlarského policista, knieza Kobora, od poponia 4 do večera 6, kaž predsa do mňa zaradnisko zviazka v Pančicách Kukovie, tam mieli so vystvie 212 prizevič. Júce doponia na po 12 predstaví so na vulke žoli dživadva národže tu budešenie posledný kroč srbské dječace dživadvo princesna Džamila. Dále do štvrtka to víta zase srbská kuchňa za svojby, tun kroč vária abo pieku, svodné kuščenky s názemskými podami od poponia 4 do večera 6 dvorničču inkluzie rádvoriu. To runia štvrt, kenže budeským kamiennym domie vo prašenie, čeho dla miova so naša demokratia škýtač. Štefan J. Kramer, prezident Durinského ústavu škýta, bude tam namiestne hosť za počátky večer 7 galerii kamienného domu. A nová Vúžijská filharmonia štartuje štvrt k Budešinie do novej koncertovej sezóny, a svedži pritom runočasne svoje 30-letné obstače. Na programie steja tvorbe Richarda Straussa, Antonína Dvoržaka a Ludwiga van Beethovena. Započne so štvrtok večer na po 8 nemsko-sámskym ľudovým divadle Budešinie.

To bieše Monika Klesec a tiež mena dalších serbských interpretov, kiž na mač do vás mich zaspievaja, zaujistče znaječe. Mňa to splňa Andreas Bikinkiš, Silvio Vita. Jemu přizamknuje sa Veronika Smolic. A to mini Susanne Himpelová. Ale ty štutun skupinu znaječe, ona spieva jenžesce Arika Coldplay.

Wulbne dobyče AfD Saksko-Anhaltske, to by včera šuže jedna z dominovacích témů a postará se po celém zvězku tež v proteste. Berlíně zetkáchu se viacore tisáce ľudí při Braniborských rotách, záradovario rečáchu o něče 14 tisác v občilníkách, policia o něče 5 tisác, ale tež v druhých městách bych u demonstrácie přečivo AfD mězu jim podstupím je Esenu, Darmstadče a Kaslu. V Mecklenburgsko-Předpomorské, kde již za nekak dva týdne, když tež v Berlíně, to runia vola, kde jsou ľudia tež na drohy. V Rostoku zjenže jsou viac hač 500 ľudí samo k zhromadnej spivanskej akcii. A tež mediálně bych u vůlbečera lidma převidět, hač Tagesschau, Deutschlandfunk, Spiegel, Vůslice Saksko-Anhaltskeje a jeho z Čejí slušachu v sociálnych sečach a pojišťach kvůb kněžacím témam. No a já zavěšče Němsku, tež ještě kvílku zabírajem.

0: Pomavku alle vješče so lečo ke koncekila, totež na vedru, a na temperaturach pytnješ. Redakcija naše modie žome je so večerovšim usovanju ešte raz s minjenými mjesacami zabierava a je tak rec na lečo vročo zladovava. A tak su so s modostnými do rozmove podali. So voprašeli, kak je ich lečo vupadalo, što su takle doživili a napadne bie, srbska modžina je kitro aktivna, hľadajo na šport. Marius Adam z Drežan je si napríklad s kolesom do Korvátske dojel.
1: Sme vlastne leto sme do Monaco jeli a tenhle leto je sa to kvázi sám sme tak nastavilo celkone, jo tá tora 1000 vyšší kilometrov bola a sme také plánovali nekak se 100 kilometrami na dňu, ale

0: jednu vo sobu přidatně zdobyč.
1: Mě je extrém veľa vesela činilo. Já jsem na konci 21 dnů měl. Skoro kůže, že je nikdo podle. 20 dnů, když jsem měl časov hodinu nikdo namakáč. Přetel se, jak je špajný, až 20 hodin měl na večer. 10-12, alebo tak, když jsem pan běl, no. Takže by to nejrenčí, by jen fakt vidět, a se jen s tím, ty lidi ponovil, a ječ, ej, močinu má sobou sport, a mu sobou běhamo, takže když jsem se tak očakal, od jednotlivců, když jsou pan tyto soboty na 20 km běhali, to by za mě jen fakt nejenom největší úsled dobit, a ječ, co je vždycky, no. A s tím jen fakt jenom fajn zrumanost stvoril, když jsem se na ty za příhodné dny Jaguana může užít.
0: Hej, a tak je Adrian Mička bio 21 dní na koncu dohromady 231 km jogoval. Silný úkon na každopád. Ač na kolesu, peši, abo samotéž na pfachtaku, sám se modosní bych u tutem něču, tež při horcoch temperaturách športově jara aktivní. Zadkulario, co so rámiku čerošo vusevania modosných oprašeli, kak su svoje lečo přetrali a što bych u vosobinské highlighte.

Niska chce sa na svoju veľkú tradíciu naviazať a to sa miestom daleko přes Sakske hranice sa jeho zájem postará. Za plánované drevotvarské mustrové sídlišťo je sa 270 týmov za celoeurópske ideové vúbeďovanie přizivivo. Požadania přindú miestu im z Norvegskeje, Veľkej Británijskeje, Estiskeje a Švýcarskeje. Pytane sú tam načísky za niečo 10 000 kvadrátnych metrov veľký areál. One maja pokazať, kak mô moderný, následný, ale přiúšim hospodársky drevotvar džensnýši džen vúpadač. Hač do konca októbra hoďa sa netko načísky za to zapodač, novembru potom rozsúži žúri vo najlepších. Celé nová téma to za nízku připola prajne nie. Z Christoph a Unmak AG by miesto před viacač 100 letami jedne z najvúznamnejších stejnišťov za industriálne tvar drevaných domov celej Európie. Hojoj. 4 dona po 8 je, to ríka jeden spiel, potom sleduja povieste.

0: Anitko vozmi nás Katka Pöpelec sobu a polada, s čím je so policia v našej končine zajšlých dňach tak zabírala.
1: Policia z G.
2: 34-letný je nedželu vopojený po autodroze 4 smaliu. Vodža Audija bez Zorilca do smierna Dreždene popuču. Vun přeštane kytro spiešne jacere jezdžitva z a to po núzovej čárje celé napravo. Jako by vodflečenské jezdžitvo před ním popuču, dunže nimale kniezbožu, Słowak přesčenje z nečesto a postakám ha znova přes čáru celé napravo a ječo tak nimo vodflečaka spozna pak potom hakle, a to runie ište pravom vokomiku, defektný jezdžitvo na tutej núzovej čáre, kotož tam steješa a to direktne před ním, silne vodpozdži a do tak zo vobruče dymjachu. Při ušim je tože potom dále, přesčeno dalšo 4 razy přes čaru, kotraž je za núzové patmyslina, a to zahač to 170 km/h. Policia jezbu potom zakonči, zvěstčichu zastěješo 34-letny vobvinované pod vlivom konopie. Jezdnu dolnosť su jemu zali a on zmije so voroženia nádružného vobkadadla zamovič. Policia pyta netko za dalšími svědkami, kotrž su situáciu nedželu na a 4 vobkyč boli, možeče to v kůždom policajským zaradništu přizivič. A na B7-90 by sa nedželu popudňu v obruč Suzuki a puknul a tak je knez božu došlo. 28-letná by dosmíra na sepice popuču, jako sa to stá, ona zjedže potom zjistnije, šmone doštoma a vostane, že poste metru dále potom stejo. 28-letná a 3-letná holca auče so lohko zranište, v obiju dobe zechu do korunie. Vecna škoda vúčinje še nedže 13 500 euro.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a przle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj.
1: Huj, što tu bunči? Tajkeho bruka z cova ne znaju. Mame nového sobu v obydleria v lesu?
2: Nie. Klinčika je zazvobjene insekt. Znano má tu nichtu špatnú náladu. Keč pújtaj. Džeržu so radšo za rýbom kruče.
0: Hej, to je žádny rytmus. Ho, znano bruč krejuje. Chcú jeho vidieť.
3: Ber so na keč bukito. Znano, je to zase nekajka mašinka čvojeku.
0: Ladaj ta jole. Mały czarny kaszczyk, abo dobił rolka prajcz. Malute małe dżirki.
2: Znano je mała klitka jastwo, a nim siedzi dybały bruczk, kisz spiewa.
0: Haj, on spiewa? O, pójtaj, ludkaj, rejować! La, la, la, la, la, la, la, la, la.
2: Mam strach. Što jeli chcena ze svojí hučbu zakúzvač a na koncu sedíme sami v klitce.
3: Ó, tak nešto, ja ešte ženie videl nesem. Jeli je tam vopravde štú zamknené. Dobíme jemu pomáč.
0: Haj, Juro má pravé, spýtam Kaščík vočinič. Ó, tu staj kneflej.
2: Nedkovú dňaka, stvočíš si raz. Tla ve v ušach bolí.
3: Snano, s nami reči, kde s ním přečelne vopkáďame.
0: Huhu, kukuk, my to sme, Ludky, Mato, Juro a Kito.
3: Von nás cela nesmeši, von dále píska.
2: Da tola žaden boj raus v klitce nesedí. Rúne chcech jemu travičku přes dírku sunúť.
3: Da je to tola tajka mašinka čvojeku, kotraž celé vocamo dživa.
2: Ale za koho? Za čvojeku? Abo za nás?
0: Na kužde pat žotna kista.
3: O ne, reje su nimo, herce su dopiskali. Tam nechtu dže, spiešne skovač. Najskýrie si nichtu po boxu přinže.
0: Škoda, ja ešte by rade kvílu dále rejoval.
2: To dobíme em sami fifolič. Hajdi, hajda, buďte kámuša bez voce rečaka.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöpelec.
1: Dobaranje. Krajna droha S106 mě smirkovom a kamienný môže so přichodnými letomaj s penězami ze Sakského fonga ponovič. Niedže 600 000 euro kraj za sanirovanie zaplanuje, zdieli Sakské ministerstvo za infrastruktúru na naprašovanie serbského rozvoza. Cirkulne so v budovském okresu 5 početvarských projektov zašlo dohromady 5,5 milionu euro ze Sakského fonga zapfači. Tak má so tiež krajná droha S108 mě s vázom a bývým komcom za niečo 1,75 miliónu euro bonovič. Peníze ze Sakského fonga přijdu z osobitého Hornca zjazka za infraštruktúru a klimovú neutralitu. Mirko Domaška chce zastojenstvo vjesnanosti Nebelčic přeuzač, jeli dostane tiež v druhým kole voľbu vjesnanosti 27. septembra většinu. Do Srbskému rozvozu na naprašovanie zdieli. Jenički oficiálny kandidát Tomáš Klár z Mivočíc by nedželu nemale 42% vosu dospiel, Domaška pak 46,8, hač runež bych ju volario jeho hakle přidatne na listinu napísali. Vúsledk bú včera na posedženiu voľbného vúbierka Pančicach v obkručené a je s tým doskončné. Pono prinjemu kovu, džiž nichtu absolutnu většinu nedocpie, dosaha v druhým kole jednora většina, tež Tomáš Klár znova nastupí. Točenje na Nurslicach je svoju cílovú vúbokosť v 200,5 metrach docpilo. Netko drbí sa točenská džera zavěstčič a se zaismickými instrumentami vôtovač, reka z projektovie skupiny Technické univerzity Drieždane. S tým má sa zimia spode v Užice přepytovač, hač sa za Einsteinovu teleskop hodí. Je to 7. také točenie horní v Užice, dve ďalšie máte hač do konca leta sledovač. Že dokvadne to zamoviči rúne votvosuje. Klitu konc leta drie potom sa rozúži, hač přinža Einsteinovu teleskop do Užice. Peč započatkariu vopčili sa od čerovšeho na druhým 4-dňovským intenzívnym kursu serbštiny krabatovým novým vúdvorju v Vulkých Žarach. Pod mienom Kickstart Serbština je to poskytk Zári, syče za serbskú rič a regionálnu identitu. Vopčinice môže si hač do štvrtka pšelac tvorič vo najvážnejších svojach a vobrotách, v urekovaniu serbštiny a zakvadách jej gramatiky. Nimo toho dostavaja dolady do serbskej kultúry a vúžijských staviznú. Kurzistča přinú z Číska, Lubochova, Maloho Žičinoho, Vutov a Budešina. Domovina organizuje lieca dohromady jednače názemských koncertov Hornej, Delnej a Srečnej Vúžice. Pre nej budete nedželu 20. septembra. Dječaca Riovanská skupina Britnia, Milena Vočarec a Matej Gisvok vústupia Sálovie a Kurlipa Slepom. Vospět kooperuje domovina s lokálnymi dohorstvami, ktorož miestrujem rumnosť přijotuje, zástupné listčiky předávaja abo so vo zastaranie staraja. Založba za serbský ľud riad koncertu spichuje. Tyž klitu cieča s riadom názemských koncertov pokročovač. Zajímované skupiny a dohorstva môže sa za to netko hižo podľa domoviny přizivič. To bych ju povieste, ktorož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Nas očakuje svunčne a predovšem tiež horce džin, 9 a 20 do 31 stopňov môže živé sliepro dženca horní v Užice pokazač. Júce potom zmieme spočatne hišče svunca v bývu dňa, pak sa potom močele přidružia, ktorož přinesú nám tiež švíle, jasne vokvodní na 19 do 24 stopňov maximálne. Štvrtka piat k vostanie. Dále pomene pomročené s vlakami pak zmieme tiež svunco, prevažne vostanie sucho.
2: Miestem je tiež tunel nad Limasom do vobivu smeru zaso svobodne to reka. Dále Žane Hačenia, Žane Vyskače. Dobrú jezbu vám.
0: Serbský rozvoz.
2: Peč menšinu, bona po 8, a to posledné pohodžinky. Peč a 20 menšinu ešte máme, Denis Svence preuzal.

0: Народне меншине. Сче то ишо веджеји.
1: Ladinjeno italske su njedavno krajnemu knježerstvu Južnoho Tirola rezoluciju zapodali. Nje žada se cešna organizacija Ladinjano UGLD mjezrujim horinske pase za šitkih prisušnikov narodnje menšine votoreč, a tak dalšemu pačenju ludu zađevač. Što so za žadanje Mikova, a što bi je zcova nastok za tajku rezoluciju, to vie Janek Vočer.
2: Příčina protesta Ladinjano je, že chce krajné knižostvo v Južnom Tirolu vopkat na grödnerskim horským přesmyku ve Dolomitach vopmezovač. To říká, že nesmědža sivy turistů přejezd přes horský masív jac vůživač, pověda předseda cešného zvězka Ladinjano Union Generala di Ladins dla Dolomites, Roland Vera. Na horskim přesmyku, kotre zviazuje grödnerski s garderskim dołom, som jenuci jenož tak s turistami mjavi. Postajenje pak je Ladinjanam na škodu, meni znamenča Roland Vera.
3: Ladinjanjo bydla v 5-2 Dolomitu. V obmezovanje vopkada by zvizky počežovalo, aby chudobili vokovo puče jacač 100 km jezdič, so bychu som moli na zariadovaniach susodnim dole v obdžilič, a to by za Ladinjano jara negativne vúskutky mělo.
2: Dokud sú po predstavách krajného knižostva v Bocene jenož bezposredný v obedlerio a hostčoky spienocuje za zakaza užívania pása v úzači. Tohodla žada si cešne zviazk Ladinjanu, zo má národná menšina, kotraž však je v blízkych dołach doma, dale svobodnú jezbu přes šitke páse Dolomitov.
3: Kontakty od doła k doły však jenož přes internet abo médie nevúďažujeme. Nimo to je tež tojšto Ladinjanu, kýž v dalším ladinským dole dživaja, abo ze svojbných abo kultúrnych příčin páse vúživaja. Tohodla nemili v obmezovania za nich pračič.
2: Protest je mestem dobre pôdenie.
3: Knežanstvo svoj načisk iš raz prúhuje a nesú riadovanie, kaž plánované k prenemu septembre zavedli. Nimo to prúhuja tež náš namiet, vopkat na ušitkých 5 šolských pasách v obmezovač s garantiu za svobodnú jezbu Ladinjanam.
2: Tak Roland Vera, kotrež mi je na další úspich skýčvný. Dževozimské olympijské hry, kotre sú lica mez druhým v Ladinským dole pola Cortina d'Ampezzova vôhotovali. Kaj sem hižo rozpravial, by je olympijský tros před 70 letami hižo raz tam a to s fatálnymi vúskutkami. Hry sú tedy asimiláciu ladinštiny silne pospešili. A lica? By šo trochu hinak, tak vera.
3: Prvnež ladinština z oficiálneho boka liedma dovolená a chceta byla, sú lietuši R Ladinjano silne mobilizovali. Oni sú neličomné ladinské koroje nastajeli a to je mes svetovými médiami prašenia zbudživo. Mejachme tojšto rozmovo a možachme rozkvadovač, štú Ladinjanjo sú.
2: A tak je neobkýčbovanie menšinovej reče zeselneniu ladinštiny a skrúčeniu sebevedomia mnohých Ladinjanov polekovalo.
1: V aktuálnych Čežach a tiež v úspechách Ladinjanov italsky je Janek Vočer rozpravial. Dalšie přinožky vo národných menšinách a tiež vo menšinových témach namakáče na našej internetnej strane, v našej app MDR Serbia, kajž tiež v ARD Sound Mediatece.
0: Národné menšiny. Vše to, čo vedieť.

cibilky, nadživečie, posledný raz, agenca, mám pokyvy za vás. Přichodná riečná hodina vobylerského policista knieza Kobara převedže sa dženca od popolňa 4 do 6 v domie zahranického zviazka Pančicach Kukovie namakáče ho tam z 212. Júce potom doplňa na po 12 predstají sa na vúke Žolí Dživadva tu budeským Dživadva národe. Srbské dičace Dživadvo princesna Džamila posledný raz sa to predstaví tu ište nešli ište videli, máte júce na po 12 ište raz možnosť. A dále do štvrtka, to víta zase srbská kuchňa za svojby, vária abo pieku svodné koštenky s nazemskými podami. Od 4 do 6 dvorničču inkluzie rádvoriu. To runia štvrtk, že budeským kamientnom domie poprašenie, čo dla miła sa naša demokratia škýtač. Štefan J. Kramer, to je prezident Durinského ústavu Škýta, bude hosť za počátk večer 7 v galerii kamientného domu. A to runia štvrtk štartuje nová úžiská filharmonia budešenie do novej koncertovej sezóny a runočasne svedčí svoje 30-letné obstače na programe stejá tvorby Richarda Straussa, Antonína Dvoržaka a Beethovena. Za počátk štvrtk večer bude na po 8 nemsko-srbským ľudovým divadle.

0: lečiš pak.
1: Živinje že dale, ale v tutem tempje je tež šo šitko, kice nimo mjočin veclih tobje. Apropo nimo, naše vusovanje so tež ke konce kila, ale netko svišime išče nabožne svoje.
2: Nabožne svoje.
1: A to od Diane Menoveje z Čorna Hodlarja.
3: Vauki přeproša nas to posednič. V šednem dnju honja nas termine a nadavki. Tak včinže přestavka husto dybše krutko. Runje tam dybili si huščišo mestno za odpočink pytač. Vauki namakame šuđe, hač na zarodach abo v parkach, v cirkvach, při pulnih pučikach, v busove zastaniščach, na vesnih svedjenach abo v muzejach. Na vauce može sam sedjeć, ale tiš mestno dželić. Kak husto so tak romadže suneme, so namakaja vjacore vosobe mestno k sedjenju. Tak nastanu zajimave rozmove, tiš ma suze opodla so. Tiš Astrid Lindgenova figura Pippi Langstrumpf behižo rekva. Potom však dobiš tiš išče kvile meč, prostče sedjeć, a si šitko vobladač. Přeju nam šitkim dženca vodpočink na vauce, a vuživajme ju jako skladnošt, božu přítomnošt začuvač. Nech nam tuta přestavka moc a mir dari, so bychme skručeni šli do dnia.
1: Vyše Diana Menova z Čorneho Hodlarja s nabožným svojom nadavku a za mojitosť či rádvorské vosade. Netko popšijeme sebi išče cimenčinky ze skupinu Hodlarsky doma na Gran Canaria.

Kak to ja ze svojske bi körinjami se zaberaš, sa se vetek šijoš nieco, což nie se vecakoval, a veto žo v novom teatrovom kusu grajarki Štefani Maznik-Kolc a ten týždeň má premiéru, vo co žo konkrétne slyšíš o žinca planas. Vůžica jo svěšiva svoju lyriku, ve Brjaskách jo se vedmio lyrikový festival se sjadeskými autorkami a my jsme byli za vás pedla. Pondlíme na historický datum, pred kvesem žaset let jo se domovina novo zavožova ve dolnej Vůžice a kute gešpě glídame na jadnu paru šonu, ako jo miva na tom veliký pežil, to jo mito lašky. Pan vám ještě šaké dalšie novosti ze světa serbské muziky, krajom žinca riedko slyšanú serbskú klasiku a v našom reže muzika týždňa. Na koncu toho uštevania vďame pševinuš našu gnívosť. Ja sa nážem až cíniša pon sobu, rýdne až z čo pedla. A ho pedla ve programie to jo Marianne Bär, ta za nás spíva za piacom.

0: Ja, Gerald Schön, Katrin Lipsko war es der so. Pagi Buwawei, Weltakche, Tango, Pöche, Danjo. Wuschi Zawabi, Orglidario, Edla, Padlovania, Webortach, Adalschnech, Rednostscho, Naturia, aber Edla, Balakopania, im Drugubschitzinu, Su, Mili Basnikarje, kennst du Weslinnech, Dinjach, Gromadu, Pschichli, Dobriasko, Plaswego, Komarova, Zotam, Josestauer, na, Wuschiskem, Lyriskem Festivalu, teuer moja Kollegina Stefanie Krautz, als Usgeniva.
1: Zentrum sa Doros Literature, aber NLZ ich schreibe, we Bjaskach, plas Lego Komorur, jo mjastem srejischo Satych, kiterisch pischu we dolni Lužice. O glida ju sledk a predk. Sve Lužeski zbirg Literature, obšem jo radne spektrum kniglo a pida jo gledajko Lužeskego pisanja, teke selskego. Dorost uspichu ju a se procuju vo zjavnu prezentaciju literature, aby byla vižeš. A što se rážio, jo se pokazalo ve slednych dňach. Ved 2. do 6. septembra jo NLZ přosel autory a přijašele básňu na Lužeský lyrický festival ve Bjaskach a zlem Komoruje. Z celé Nímske su přišli. Cerkvi ve kafejuni Kultura abo ve cechovom domje su byli planované citania a muzikaliske přinoski. Dolno Serbuka G. Francis Kittlicojc jo to tak doživila.
2: Ja begroniła to ja moje Češi, albo stwierdza raz, also ja to na kuszczopat już znają, ale ten raz ja to w więcej świetosnym ramiku se stało.
1: Na końcu su przez wiedro z wichorom a deszczom szake plany kam se szli. Cytali su weto. To serskie jo milo o swoje miestno, to se wie. Wolfgang Wache jo zalożowa a wiednik togo NLZ a jo kradu sobu przygotował ten festiwal.
3: Es ging ums Thema Lyrik und geht es immer noch. Und das ist uns sehr wichtig, hier eine Gemeinschaft aufzubauen, ein Miteinander und kein Gegeneinander.
1: Litzronos Literate su teke přišli z Bajerske, abo z Stuttgarta, a präsentirovali svoje žila, jo ve Bjaskach fokus ležal na Lužice. Vettude ga pohada většina těch přibytnych čižaša otoku a otoru.
3: Auf alle Fälle waren hier bei uns im Lyrikfestival Lausitzer, gehört natürlich auch die sorbische Sprache auf alle Fälle dazu. Und wir freuen uns immer, auch sorbische Schriftsteller hier begrüßen zu dürfen.
1: Mjase přinosovajami su byli ve Serbach znatimenja, ako Ruža Domašcina, Žilka, Marion Kvicojc a Majka Štokua. Teke Konstance Nimcova z rodom ve Vejecach jo přechvatala ze selskimi elementami. Selska rec jo napríklad zaznila v muzice Kvicojc Marion. Při nej jo vícerecnosť väčšiu rolu grala a vena jo sobotu cerkvi predstavila spiu Stojta lipa, selskej, nímskej a engelskej rece. Už aj toho jo vena spive zaglosovala, ktoráž jo sama predstavila do selskej rece, napríklad engelský spiu Kaledonia. Ten jo při nej dostal druhý titul ga Lužica. Selske básne sú teke zaznili, mia z drugim z úst Žilky, to jo G. Francis Kittlicojc. Vena jo vence na dvije literárnego centruma cítala z nuje stvebe.
4: Pád gledanišča. Nevieš mi předaloko. Ve přepajži tvojeju vecovu se vedpvišťujo zgubiono vjas. Ja svišim išči te kokoty a svožim išči te višnje. Droga do spomnieša nie jo za mňo pšeliš daloka.
1: V textach dalšných autorov jo bylo teke to selske téma, ako pla Justyne Fialkovskije. V jej textše Baumgespräche vena reflektirujo, kak te bome sú glumoko zakenjone v tej lužiskej zemi. Tak glumoko ako to selske. Pytom sú do zlokomorojských stronu přišli gyrniki, pin zagroduje miesto Marga. Přibytnosť jo zasi hynakša. Dokromade jo upšišlo až do 200 lúži a jo přisluchalo groni organizátor Wolfgang Wache. Beni su doživili bogaty svibický autoru. Mia z nimi jo teke byla Ruža Domašcina.
5: Ja som hižo nekotre razy bila tu v Briske Maga. A stane som ja ľubivo a v osobe som mi spodoba, zo tuči ľužo sú ja v otvoreni. Tež našim témam napšičo, kýž my v srbštine znajeme, a zo oni tak rec nesú, to nevú zamknú, ale sú po pohode s tým zaberajú. Každýž netko leca s tými srbskými mytickými postavami, legendami a tak. A to mám ja za jaro vážne v osobe v tutej končine.
1: Roža Tomáš Cynák rájo ráda s vícericnosťou. Na Lyrikovom festivalu jo přerážila svoj aktuálny projekt.
5: Ja mám odpolad nešto vo Přípodnici a nešto vo Štipatej Marače a niekotre dalších postavách vo Pumpoče tež zdživač, ale to nie sú historické témy, tuto mytické postavy sú, ale tá téma je načasná dženstnýša.
0: Načasné témy a veci ved toho môžeš ho svišať také ešte raz v našom úštivaní, na našom internetovém boku, kaž svišeš ho ráži ešte raz náš přínos kvet Lyrikovýho festivala ve Briaskách pla svojho Komarova sú tam se literáte zmakali a svoje básni predstavili Štefani Masnik, podešo Štefani Krautsojce, a bova Petla a Jogdidova, kak to siaske ja bova zastupionné.

0: Žinca, pred kvesem žaset leđo se ve Vjernje Dolnovužiska domovina zase založova. Při tej gešpje gledame do historie zviska a co me spominaš na prednjega předsedarja Dolnovužiskeje domovine po vojnje. Mježo Laški z Vjernja jo to bil. Žinca, nejo veci kuštemo znate? Venjo bo veljkin angažirovana, ali je teke obzvadna vesobina, a Juri Koch jo jogo raz potretiroval.
1: 24. aprila 1800 a živiš a 1800. Jo se verbaňskému malému holnikáriju Laškému nakšom hese do Borkov narožil syn. Starejší dajote jomu mie Martin, ale vej se jomu te žiši gronie Mirto, brzdžej, ako jo mode muž, tyk Mirtin, ale bestan jome při Mirto Laškem. Ten muž, kdy do serskije historie zajš, nic ako veliký luž, věce ako tragiska, negľucná figura ve šiškém casu. Mirto Laški bišo ve 20. a 30. letach gromadu přišel s takými serskými podsovariami ako Mino Vitkojc, Bogumivom Švelu a Karlo Jordanom. Vetnich je zgonil, kak derejo si by svoju rec a kulturu cestiš, a kak rednejo se ako Sojan uznaš. Také jo vesebne poznal a vížel, ako jo jezdil do Českije. Ale fašisty bychu jego cynenia a povedania a zmakania južo dávno registrirovali. Gestapo jo sebe jego skázava a samo na chvilku do popajžinstva zatkava. Po vojne jo rusojská komandantúra takých ľuží trebava, kenž nejsú fašisty byli. Tak sú Laškego ve Vrbne za predného šoutu zasajžili. Nientio se mě to mogal k svojemu serskému uznaš, ale to se zase drugim nejo spodobalo. A to, šo se skoro vejse a inži rozpojedalo, Laški jo český agent.
2: On jo za te serske luže nam jo vele cenil, ale to jano jo bo, tam su pojedali ten jo kši u nas u te serske luže do Čecha spraš. No jo ga tam su byli te ľudje nekaké zve na ňovo.
1: Reinhard Kovalík, možno sa na te case ešte dere dopomníš. Ľudje sú jomu ve tom pejedali, ako jo z vojny domov prišiel. Lášky jo ako šouta v tom casu, ako jo bylo šo rozbité a vetpalone, tyke verbaňská cerkvia, veľe na starosti mil. Tak jo